0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: It's Hozier.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Matrace za hubičku CZ.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika 1861.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
0: Hit Radio.

Rádio Kontakt. We gonna ride, ride.

0: na www.levnězčiny.cz. Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Mladí hasiči o víkendu na Kristýně pokořili rekord. 473 dětí ve věku od 2 let až po teenagery z Česka, Německa a Polska vytvořilo na Kristýně v Hrádku nad Nisou mezinárodní dětskou hasičskou hudební fontánu, největší v Česku. A rekord pokořili hned dvakrát, jak v počtu zapojených dětí, tak ve velikosti fontány. A úspěšně se tak zapsali do České knihy rekordů. Na severu Čech se nám dneska pořádně ochladilo. Ranní teploty jen kolem 5, odpoledne naměříme maximálně 7 až 11 stupňů. Bude oblačno až zataženo a na většině území musíme počítat i s přeháňkama.
6: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl mě vyhodit. Takže, týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky dobrovolně, jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak Jasmin, pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No, já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme myslet?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydadnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnou úplně.
1: Dobrý, co ty, Míšo?
2: Nechala ve štychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejný, ale vlastně paráda. Pak jsem si to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko. Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6:07. Hezké ráno.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
1: Andrea Brno vstává do práce.
0: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
1: Karolína Opava maže rohlík.
0: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
1: Já. Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
0: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
1: To není ani noční, ani jako, no, asi to ne.
0: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
1: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
0: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
1: Janča Praha teprve se rozkoukává.
0: A je to.
1: A je to.
0: A je to. A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
1: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
0: To jo, to vás se obdivujeme, to vás se obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte, Ari Heb a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz, tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo?
1: To je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Tak jako tam to docela chápu, ale tak od dřív.
2: Proč asi?
0: Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si s tomu vzala normálně česko-anglický slovník, no, protože shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera četl, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud. Tak já jsem říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, nebo nějaký snack to možná zní. Ono to je přitom jenom jako bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG. Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice. Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last-minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte srážku se zvěří. Na Jablonecku mezi Bratříkovem a Pěnčínem dejte pozor na sraženou zvěř na silnici. Moc to tam nehoňte.
1: Velký výprodej u MEWE Frotana. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Ray Dalton, Blood Runnin'. 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A David má...
1: Ranní update.
2: Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme, Evropská unie totiž zavádí clo na jejich dovoz, 75 korun za každou kategorii zboží v zásilce. Zatímco v roce 2023 doputovaly do Česka zhruba 3 miliony zásilek nízké hodnoty, loni to bylo už 105 milionů.
0: I 75 korun za každou kategorii, takže když si objednáš 3 různý druhy zboží od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x 75 korun.
2: Přesně tak, zatímco jo. Když objednáš balíček o 10 kusech stejného Jasně. typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
3: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej za asi za 200, který normálně stál 5000, přišlo to a pasovalo to. Mm. Jo, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona je to taková zásilka s překvapením, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, no. Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
2: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle je Ina a Hop. 6.38 a taky úterní Hit Radio. Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
1: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
1: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle, rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě je teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
1: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: Davide, pojďme se to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deku, to není snubák.
1: To není snubák, ale je na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace a Jasmin si jim začala točit a bylo to jako že vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako tak jako mlít, že no jo, tak by si mě mohl teda už vzít.
1: Ne, počkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
2: A hlavně, takový, kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
1: No, to je pravda.
0: A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava na rozek a byly tam teda oba dva rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
1: Jo.
0: A jak to probíhalo?
1: Hele, to je na deal, to si
0: to řekám. Je na deal, dobře, tak tomu se ještě, tak je všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík, váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda, trvalá baráda.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
16: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
16: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
16: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde
16: od ESA, koupí auto od ESA.
17: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Deň od 8:30 do 8 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam!
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
20: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
21: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli hraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte překážku. Na Lounsku v Hříškově na místní komunikaci u úřadu probíhají stavební práce a provoz je zde omezený.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Pořád jste tady.
30: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle Hit Radio. Toulou 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No, protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišly 2000. A říkám, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi kolik říká, pěti lety.
1: No, před pěti lety si půjčil na 2 týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale.
1: Já nemyslím, že si zacházet takhle úplně do detailu. To jsou to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po 5 letech ti přišly 2000, jo.
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlaštovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Ne, já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po 5 letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých 100 letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, a kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít, no.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká jako vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, to by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi a že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, ono je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak se vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
1: No, nice. Tak
0: peníze přišly, to takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další splátka.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží, normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: A chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatímní prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Liberecký kraj letos rozdělí dotace na projekty, které pomáhají přírodě i lidem v regionu. V programu je 10 milionů korun. Peníze půjdou na aktivity, které učí děti i dospělé vztahu k přírodě, chrání místní přírodu a krajinu a podporují její šetrné využívání. Podpora půjde i na aktivity, které pomáhají omezit množství odpadu a učí využití bioodpadu v běžném životě. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno až zataženo s přeháňkama, na horách může i sněžit a ochladí se. Nejvyšší teploty dneska jen mezi 7 až 11 stupni.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránečko.
17: Krásný ráno.
18: Snídaně šampionů.
16: 7 hodin, 4 minuty, je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
19: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
17: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
16: Jo, tak zdravíme všechny sestřičky, mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
17: Je, no.
16: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak je. Nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní hitrádio. Tohle je Nelly Furtado. Dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má. A to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: Po 5 letech, jo, až.
1: No, tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je co?
1: Ne, ale Kubova rodina, přítelova, bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme. Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliděsové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný. Jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl. Jo.
0: To řekni, že na tebe byly zlý normálně tvoji rodiče, můžeš?
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě. Jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko. Mm-hmm. A on říká, prosím vás, ne alko, fuj. A pak si objednával Kubu táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako to jo.
0: Já jsem se do tebe, já to nezažil, jo, no. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají dvě entity, moje rodiče a přítelčininy rodiče, jo, co se jako bude dít, protože přesně pak se ti honí hlavu a teďka, a co když řekne tenhle něco špatně, a co když tenhle a tohle, a já budu úplně blbec.
1: Jo.
2: Tyhle akce, promiň, jsou hodně specifický tím, že vlastně všichni účastníci jsou do značné míry nervózní. Jo. Jak to dopadne? A všichni chtějí, aby to dopadlo dobře, takže podle mě ten stres, nebo jako je částečně na místě, ale ono to nakonec stejně dopadne vždycky dobře, protože všichni chtějí, aby to dopadlo dobře.
0: Takže prostě je důležité nalejt na začátku všichni.
2: Asi tak.
1: Mám tip, měli jsme sebou mojí 10letou ségru. A když tam máte sebou už nějaký dítě, tak je to pecka, protože většinou se všechno stáčí k tomu dítěti. Bohužel nemohl přijít můj brácha, který má jako v podstatě novorozeně. Takže kdyby tam byla ještě malička, ta holčička, jo, úplně malička.
2: Takže tak rozmělnit pozornost.
1: Přesně, ano.
0: To je dobrý plán, to děkuju, to se určitě hodí. Tak mě by zajímalo ještě teda, jak vypadalo setkání Davidových rodičů a rodičů tvé partnerky Evy?
2: Úplně v pohodě. Taky ze začátku nervozita, ale potom se trošku něco málo popilo a se, to šlo úplně hladce.
0: Tak to říkám, takže víš, o čem mluvím. Tak já to mám v plánu také, až to někdy k tomu dojde. No tak zajímá nás, vy kdo nás sladíte, kdy u vás třeba proběhlo to první setkání rodičů, jestli po měsíci, nebo jestli jste se třeba potkali až na svatbě. A třeba jaký největší trapas se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo? Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Ladíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano.
0: Velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera. Jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký fopáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky když je Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití, svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát, hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Taky tady máme hlasovku od Káti.
2: No, moje rodiče se znamenali také v 30 letech vztahu. A vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným a přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místa slibu. Svlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali zemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chakaka, noční, no,
0: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize, nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
0: yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhl a druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima. Takže ten to potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště.
3: Tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
7: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
10: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
10: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
10: Spoltex.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: 66 Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
8: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Mostě v Rudolicích, ve Školní ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, moc to tam nehoňte.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pitka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Rychlá pitka.
1: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
2: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
2: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
2: Petr Pavel.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hodin má jeden den?
2: 24.
0: Já nestíhám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
2: Celé.
0: A poslední, 5. otázka.
1: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
2: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
2: Děkuju.
1: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
2: Jo, táta je tady se mnou v autě a má.
0: Je? Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
2: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako
1: jo, po ránu to
0: jako
1: rozjedeme.
0: Zostra, jo. No tak počkej.
1: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
2: Burlaky,
0: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: Se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztraceného. Když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Já myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdravě. Jo?
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdraví. Jo, že už vlastně nezdravím nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně.
0: No, a pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: BMW Kartek Liberec, člen skupiny Kartek Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
15: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
16: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
17: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte bouračku. Na Litoměřicku mezi Roudnicí nad Labem a Níže Bohy bourala dvě osobní auta, projedete s omezením.
18: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
19: To jen se zeptej tatínka.
20: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Shabuzi, Bar Song v 7.53, krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenují Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: To jakože bej ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Any, ale je to prostě Análie.
0: Je to Análie prostě, no.
1: To je jako,
0: jinak je to takový Ctrl-C, Ctrl-V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říkáte, já jsem musel prostě rozštvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no, vidíš,
1: no,
0: ty tady jsou čtyřikrát. No.
1: Jde to.
0: Jo, ale jako představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý a takhle to jede furt dokola. Takže se mají na co těšit,
1: a
0: no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo. Čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit. To bude moc prýma.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo. I s Analkou. Dáme ano, David. 7.55, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoia ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. U žádné kukly a pyrotechnika Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům. A to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Mladí hasiči o víkendu na Kristýně pokořili rekord. 473 dětí ve věku od 2 let až po teenagery z Česka, Německa a Polska vytvořilo na Kristýně v Hrádku nad Nisou mezinárodní dětskou hasičskou hudební fontánu, největší v Česku. A rekord pokořili hned dvakrát, jak v počtu zapojených dětí, tak ve velikosti fontány. A úspěšně se tak zapsali do České knihy rekordů. Na severu Čech se nám dneska pořádně ochladilo. Ranní teploty jen kolem 5. Odpoledne naměříme maximálně 7 až 11 stupňů. Bude oblačno až zataženo a na většině území musíme počítat i s přeháňkama.
15: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
18: Jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: Hezké úterní ráno.
20: Ahoj, ahoj, ahoj.
21: Snídaně šampionů.
19: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
20: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
19: No jasně, tak ahoj. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
22: Čau.
19: Čau. Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po 8, tak pojďme na to.
23: Hit Radio Kontakt.

0: jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je Den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba. Takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako... No vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide, z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Jenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no. Slovenský tak holky, jasně. To víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s krmárou máme pro vás. Tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: Rihanna Umbrella. Čtvrt na devět a úterní snídaní šampionů na Hitrádiu Fuších. Přejeme krásné ránko, vrátíme se k tomu, co jsme řešili, a to, že dnes je den zdravotních sester, tak jsme sestřičkám děkovali takhle veřejně přes éter, no a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále, jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošema a hlavně s doktůrkama, jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši.
1: Jo.
0: To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu říš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: Tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popřát mojí dceři Viktorce na interním oddělení v Zlín. Vesně s všetkým holkám momentálně malují oddělení, chtěl bych jim popřát všechno nejlepší, zdraví a mě psychickou podporu a hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché. Děkuji.
1: To nemají, my děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání. Ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce a spruzlá a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den!
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hitrádiu. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: sestřičkám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Matrace za hubičku.cz. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkarna.cz.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
16: A to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Ze severních Čech hlásíte překážku na trase Česká Lípa Mladá Boleslav mezi Jestřebím a Doksy. Budou probíhat práce údržby, dejte pozor.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
19: Hit Radio Kontakt.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Ranní update.
0: S Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo?
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bolt nebo od Blíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Nebo co tě vede k tomu říct si jakoukoliv částku?
0: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
2: Že mami.
0: Mami, ale úspěch, jsem na krabici.
2: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
0: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, All Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 9:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale
1: Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože...
1: Ty miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle mě, jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba... Shake it off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, že teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdí věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď. Shake it off.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu 8.52. Michal, Jasmina, David, s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo

0: Samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu a Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělaly jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partnerů.

0: Za 3:09 ladíte Hit Radio Snídaně šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký.
2: Tak je vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak

0: Dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau, čau, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Turnově v Bezručově ulici u křižovatky s Veseckou, bourala dvě osobní auta, tak jestli tudy pojedete, počítejte s omezením provozu. A hlášení o nehodě máme taky na trase z Turnova na Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou, tak i tady počítejte s omezením a sundejte nohu z plynu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
7: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
8: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
7: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. V Libereckém kraji se staví o 106. Stavbaři v kraji dokončili v prvním čtvrtletí roku rekordních 380 bytů. Meziročně je to téměř o 82% víc. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, je to nejvíc za posledních 15 let. Výrazně stoupla v meziročním srovnání taky zahájená výstavba. Do konce března zahájily stavební firmy v kraji stavbu dalších 253 bytů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku pro pacienty. Věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, řekne lékař David Zogala.
12: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
11: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. Ve Vídni se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Slávií. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončený kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
11: Na severu Čech máme docela studené ráno a teploty nebudou stoupat vysoko ani přes den. Maximálně dneska naměříme 8 až 11 stupňů. Čeká nás proměnlivá oblačnost, převážně bude ale oblačno a odpoledne se postupně na většině území přidají přehánky.
9: Hit Radio Kontakt.
2: Krásný úterý, od mikrofonu už zdraví Silvie Válková. Tak co, už jste si stihli dát kafe a pokecat s kolegama? Jestli jo, tak teda můžeme oficiálně odstartovat ten den, přece jenom začínat se má zlehka, že jo? Tak co na nás dneska čeká? Mrkneme na soutěž Vesnice roku a probereme taky, jaká hudba pomáhá řidičům s lepší koncentrací. Nejdřív si to ale rozjedeme s Avicim, jdeme na to.

Love Again a Dua Lipa doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Takhle zní úvod úterního dopoledního rozjezdu. A my hned takhle na rozjezd zůstáváme v našem regionu, protože kamarádi, už začala soutěž Vesnice roku. Letos má rekordní počet účastníků a od nás ze severu se přihlásilo celkem 15 vesnic. Z Jablonecka je to třeba Jiřetín pod Bukovou, z Liberecka Hlavice, Krištofovo údolí, Oldřichov Hájích nebo Mníšek. A i Českolipsko má svého zástupce, tím jsou Velenice. Nádherný místa, fakt jedno hezčí než druhý. A třeba na Hlavici mám takovou jednu specifickou vzpomínku. Já ráda chodím na fotbal a moje fotbalová srdcovka je klub Schotyně, který ještě nedávno kopal v pralese. No a do Hlavice se jezdilo na venkovní zápasy. A to jsme fakt byli vždycky všichni nadšení, protože sem je to skoro hodina jízdy. A ještě ke všemu se vždycky hrálo až v neděli od 5 hodin, takže jo, to bylo vždycky děsně fajn. Co ale musím říct, že v Hlavici byli zase vždycky nejlepší fanoušci, takový milý, neagresivní, veselý. No, fanoušci Slavie by si mohli brát příklad tady z Hlavických. Takže máváme do Hlavice, já myslím, že titul Vesnice roku, ten by vám slušel. Teď už další hity, před námi jsou Trejni.

0: nepřestává bavit. To byl Timbaland a Katy Perry. Za chvilku už 9:45. Jaro a jarní počasí bude teď v první polovině týdne tak trochu útlumu a přesně proto si myslím, že přijde vhod něco, co tu náladu zlepší. Něco, čím si uděláte radost a pojistíte si skvělej hudební zážitek. Co vy na to? Kamarádi, na festival Hrady.cz, který u nás bude tradičně na Bezdězu poslední srpnový víkend, teď můžete pořídit poslední levný lupeny. Ty koupíte už jen do 14. května, takže jestli už teď víte, že si ten nabitej line-up nemůžete nechat ujít, určitě na to mrkněte na webu hrady.cz. My se s kolegama na Hrady těšíme taky, zrovna nedávno jsme vzpomínali, jak nám tam jednou někdo z naší fanzóny přímo před našimi zraky ukradl lehátko a pelášil s ním pryč. Docela vtipný moment, ale prosím vás, nedělejte to, neberte nám lehátka, my totiž nejsme buchvíjací sprinteři, tak mějte slitování, ale jinak doufám, že se na Hradech uvidíme, bude to zase zážitek, na který budeme vzpomínat ještě dlouho, tak si klidně už teď udělejte radost, pořiďte si lístky, no a já doufám, že taky trochu té radosti tady rozdáme i s playlistem na následující minuty, už za malou chvilku posílám Kaleda a jeho Selaví.
1: Prestižní mezinárodní etapový závod žen v silniční cyklistice Tour de Feminin startuje na severu Čech už ve čtvrtek. Kolik týmů bude letos na startu, kudy vedou jednotlivé etapy a kam se na trati vydat, abyste jako fanoušci měli ze závodu ten nejlepší zážitek? Nejen to vám na Hit Radio Kontakt poví pořadatel závodu Roman Horký. Nalaďte si nás v úterý.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Sluníčko? Čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tour de Féminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Féminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
10: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tohle byla další skvělá společnost k dopolední kávě. Shakira a její novinka Zoo právě teď za námi na hodinkách 5 minut po 9:30. A my spolu musíme něco probrat. Je vám smutno, že už nás teď v blízké době nečeká žádný svátek, žádný volno, žádný prodloužený víkend? No jo, bude to zas těžký zvyknout si na to, že v pátek musíme do práce, ale přece jenom tady máme něco na povzbuzení. Kamarádi, sice nás nečeká žádný státní svátek, ale za to nás čeká hokejový svátek. Už tenhle pátek začíná mistrovství světa v hokeji. Kouč Rulík už oznámil nominace a nutno dodat, že letos přišlo fakt hodně omluvenek. Pasta a další veteráni se po letech chtějí věnovat rodinám, takže šanci dostanou mladší hráči. Celkem tady budeme mít 8 nováčků, ale kapitánem zůstává Červenka, to je důležitý. A co je taky pro nás, Severany, důležitý, v nominaci národního týmu jsou i naši bílí tygři, Kváča a Galvas, takže rozhodně budeme držet palce. Nicméně Česko favoritem úplně není. Já si ale myslím, že i s touhle novou sestavou můžeme překvapit, takže pojďme hromadně vybalit český vlaječky a trička, už se to blíží. Teď už ale další hity, mám pro vás Činasky.

0: Sport právě teď za námi. Tohle byla další skvělá společnost, kterou jsme za váma poslali do práce, domů i na cesty. No a jestli třeba právě teď sedíte za volantem, máme pro vás jeden zajímavý nový výzkum. Vědci přišli na to, která hudba nám za volantem nejvíc pomáhá s koncentrací, a je to Taylor Swift. Nemůžu se ubránit jedný vtipný představě, a to, že teď všichni kamionáci přepínají z AC/DC na Taylor a její Fate of Ophelia. Podle mě prostě pomáhá vždycky ta hudba, kterou máme rádi, takže nebojte, nebudeme teď Hit Radio Taylor Swift 24/7. Pro každýho máme něco, a s výjimkou teda těch, co nejradši řídí v absolutním tichu, jako je třeba náš Denis. Na škále psychopatie od jedničky do desítky je tohle podle mě třeba tak jako pětka. Ale pro ty z vás, co si v autě rádi dají volume doprava, tady budu mít už za malou chvilku právě tu slibovanou Taylor Swift a přidám taky Amy Winehouse. I tohle si myslím, že za volantem skvěle bodne, tak zůstaňte s náma a krásný úterý.
1: Čistá voda pro všechny, to je cílem firmy Photon Water Technology z Liberce, která se zaměřuje na moderní technologie v oblasti úpravy a recyklace vody. S ředitelem společnosti Petrem Kvapilem jsme probrali, jak na čištění rybníků. Co by měl obsahovat dobrý lake management, se na Hit Radio Kontakt dozvíte ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Zahubičku.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
10: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
16: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
15: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
16: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
15: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.
3: Bydlet o úroveň výš?
17: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
17: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: Rezidence Level 21.cz
18: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a připomínám komplikace na trase z Turnova na Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou se bouralo, na místě stále probíhá šetření nehody, tak počítejte s omezením. No a nohu s plynou sundejte taky na trase Rumburg Nový Bor, u svoru u kruhového objezdu bude dneska u Krajnice probíhat údržba dopravního značení. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
8: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny. S láskou k řemeslu.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoc státu. Požár v Národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Libereckému IQ planetáriu se podařilo vybrat a dokonce překročit cílovou částku 500 tisíc korun na záchranu planetária. Kampaň Zachraňte planetárium v Liberci zahájila IQ Landia symbolicky v Den hvězdáren a planetárií 27. března. Teď po ukončení sbírky je na kontě 587 tisíc 281 korun. Na podporu planetária přispěly stovky lidí. Čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
11: Okolo 2. hodiny je plánován přilet ve dnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Hráči se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na let.
0: Tam je čeká první ostrý trénink.
12: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Ve Smržovce jsou 4 stupně, v Turnově 9 a v České Kamenici 6. Na severu Čech nás dneska čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne pak taky přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 11 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A jdeme si rozjet další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a na úvod desátý mám pro vás DJ Lost Frequencies a

0: Takhle skvěle my vám umíme hrát i do toho úterního dopoledne. No a k tomu pro vás taky máme dva táci do prodejny Moje kolo v Liberci. Přesně tak. Já si myslím, že cyklosezónu už úplně v klidu můžeme považovat za zahájenou. Jeden šílenec u nás v Hrádku ji dokonce odstartoval už někde v únoru, takže jo. No a jestli se taky už těšíte na ty výlety na kole, na to, až budete projíždět ty krásné cyklostezky u nás na severu, tak my vám pomůžeme, jestli třeba potřebujete dokoupit nějaký to vybavení. Ode dneška do pátku tady každý den odpoledne někomu dáme 2000 korun do prodejny Moje kolo v Liberci. A princip je jednoduchý. Stačí, když budete pozorně poslouchat odpolední show, jakmile mezi písničkama uslyšíte zvuk zvonku, hned berte telefon do ruky a volejte k nám do studia na číslo 48 512 12 12. Kdo se dovolá jako první, bere dvojku a může vyrazit na nákupy. Takhle snadný to je, tak nezapomeňte odpoledne ladit Hit Radio Kontakt a já držím palce, ať to klapne.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: Takhle zní úterní playlist na Hit Radio Kontakt jako Jessie J a B.O.B. za chvilku už 10:30. Jenom ta nejlepší hudba pro vaše pohodový dopoledne a k tomu taky důležitý informace, co se děje na severu Čech. Už brzo odstartuje nejprestižnější mezinárodní cyklozávod žen Tour de Feminin a víc o něm pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Tour de Feminin startuje na severu Čech už ve čtvrtek. Co tenhle tradiční mezinárodní etapový závod žen nabídne, dneska proberu s jedním z pořadatelů závodu Romanem Horkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Romane, Tour de Feminin je největší ženský cyklistický závod v republice, pojede se od čtvrtka do neděle. Jak budou tyhle 4 dny probíhat? Jak jsou rozdělené jednotlivé etapy? Kudy se pojede? A která etapa bude podle vás nejtěžší?
2: Tak závod máme, jak jste říkala, do 4 dnů, to znamená pro nás to 4 etap rozdělen. A jak sami etapy a jejich názvy napovídají, tak to nám vypovídá o tom, kudy pojedeme. Takže například druhá etapa se jmenuje Národním parkem České Švýcarsko, třetí etapa Šluknovskou pahorkatinou a čtvrtá etapa Lužickými horami. Abych nezapomněl na etapu první, tak ta se pojede jako týmová časovka na okruhu Rumburské spoury. Jako královskou etapu bych označil druhou Národním parkem České Švýcarsko, která bude hodně selektivní díky mnoha prudkým stoupáním a tam skutečně se máme na co těšit.
1: Kolik týmů a závodnic by mělo dorazit a kdo je podle vás hlavní favoritka?
2: Na startovní čáře bude stát 29 týmů, což činí 174 závodnic, celkem 15 zemí celého světa. A největší favoritky, tak myslím si, že velice dobře se zapíše do výsledkové listiny Malvina Mul, polského národního týmu, která každoročně stoupá pořadím ve výsledcích. Loni byla na 2. místě, 21 vteřin za vítězkou. No a abychom nezapomněli na české závodnice, tak se nám objeví 2 české týmy, Dukla Women Cycling a Vic Cycling Team. A z první jmenovaného týmu z Dukly přijede mimo jiné Barbora Němcová, která loni byla nejlepší Češkou, obsadila 14. místo. No a z týmu Vic Cycling Team jsme zvědaví na Kristýnu Zemanovou, která loni skončila 16. na Tour de Feminin, takže na tyto 2 závodnice se velmi těšíme.
1: Máte nějaké tipy pro diváky, kam se třeba vydat na trať, abychom ze závodu měli co nejlepší zážitek?
2: Tak rozhodně vždycky je velmi zajímavá atmosféra na startu, kdy se týmy představují. Ty starty jsou samozřejmě umístěné na náměstích v krásné Lípě, v Rumburku a v Wilmersdorfu, ale na trase, kde se odehrávají největší boje, tak to jsou vrchařské prémie a tam bych v 2. etapě diváky pozval do Rynartic, do Janova a na Vlčí horu. Ve 3. etapě do Prtníků a Starých Křečan a ve 4. etapě ikonické stoupání Vápenka. Tam každoročně bývá nejvíce diváků.
1: Součástí závodního víkendu budou také dětské závody. Kdy si budou děti moci zazávodit a chystáte i nějaký další doprovodný program?
2: Ano, chystáme spolu s dětským závodem také výšku s Aliancí žen s rakovinou prsu, kterou pořádáme 16. května, tedy v sobotu, od 14 hodin a je to výšťka po trase závodu, kde budeme mít svého průvodce a budou se cyklisti zastavovat na různých místech a fandit právě projíždějícímu pelotonu Tour de Feminin. A když se vrátíme k tomu dětskému závodu, tak ten pořádáme spolu se Schrödingerovým institutem také v sobotu 16. května od 15.30 na náměstí v Rumburku. Registrace je zdarma a pro každého malého závodníka máme připraven malý dárek a spoustu vyžití v centru dění závodu.
1: Tolik Roman Horký o Tour de Feminin, která startuje už ve čtvrtek 14. května v krásné Lípě. Romane, díky za rozhovor, ať se akce vydaří a nashledanou.
2: Děkuji.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Radia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
4: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
11: Co hledáš? Trůn pro královnu?
10: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
11: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
10: To je jak sen. Kdeže to je?
11: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
16: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
17: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
18: Gap. Individual style for every generation.
19: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
20: Aha.
19: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
20: A co SSB?
19: SSB? Co je SSB?
20: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
19: A to je nějaká nová investice?
20: To je stavební spoření od Buřinky.
19: Aha, a kde se to dá stáhnout?
20: No normálně v Georgii.
21: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
22: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
23: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Jeleni, touha a pláč, velká česká srdeční záležitost, která tady rozhodně nemůže chybět. Jeden hit lepší než druhý, to za vám posíláme i dneska. A skvělý hudební doprovod vám budeme dělat nejen teď, ale i večer po 6. hodině. V tomhle čase tradičně odstartujeme náš večerní speciál plný hitů z 80., 90. a přelomu milénia. No a já vás i dneska k tomuhle speciálu pozvu společně s malou ochutnávkou toho, jak to tady bude znít. Dneska si dáme hit z roku 96, který má ale kořeny už v 80. A to u samotný reggae legendy Boba Marleyho. Megahit No Woman, No Cry si zamiloval celý svět a stejně úspěšná je i verze od Fugees z 90. Právě tu si dneska dáme, tak volume doprava, kafe do ruky a jdeme na to.

0: poslední tóny hitu Alibi znějí éterem Hit Rádia Kontakt za 2 minutky už 10:45. No a já pro vás mám zase nějaký to šťavnatý info ze silnic. Na řidiče mířící od Děčína po staré silnici do Drážďan čekají v první polovině týdne dopravní komplikace. Na trase je tady uzavřený most v Bad Schandau, takže jestli tudy pojedete, počítejte s objízdnou trasou, bacha na to. A jak to vypadá u nás na severu na silnicích teď? Kde se bouralo, kde to stojí? To spolu probereme už za malou chvilku ve zprávách v 11, tak na to určitě počkejte. Do té doby si ale dáme další nálož té nejlepší muziky. Budu pro vás mít třeba Macklemora. A přidám taky vzpomínku na taneční kluby v roce 2015. How deep is your love? Tohle všechno hraju už za malou chvilku, tak zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
3: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
7: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
8: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
9: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
8: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
11: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit Radio.

už je tady 11. hodina. Pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.

0: řidiči, pozor, dejte na trase Děčín Ústí nad Labem. U Dobkovic probíhá stavba mostního provizoria z důvodu rekonstrukce mostu a provoz je tady řízen kyvadlově. Tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Jablonec nad Nisou, Tanvald na silnici 14 první třídy. Dneska probíhá údržba vozovky. Tak i tady projíždějte opatrně, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: BMW Kartek Liberec, člen skupiny Kartek Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Liberecký kraj má připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón pro výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren, který představilo v polovině dubna Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument podle vedení kraje nerespektuje území, názor obyvatel, obcí ani základní principy plánování a v navržené podobě je pro kraj nepřijatelný. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Jablonec nad Nisou slaví 160 let od povýšení na město. K výročí chystá řadu akcí a lidem nabídne také 160 jabloní starých českých odrůd za symbolických 160 korun. O stromy už se mohou zájemci hlásit, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
12: Přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice.
11: Příjem žádostí probíhá do konce června, případně do vyčerpání zásob. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem může narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
11: Na severu Čech měříme aktuálně 6 až 9 stupňů. Dneska bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne se pak můžou přidat taky přehánky. Maximální teploty dneska jen mezi 8 až 11 stupni. A čeká nás taky pravděpodobně nejchladnější noc tohoto týdne. Noční teploty mohou místy padat k nule.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet další společnou hodinu. Silvie Válková zdraví celý sever od mikrofonu a k tomu už hrajou One Republic

Robin Schulz, Kido a All We Got. Hrozně mě to baví. Úterní dopoledne v plném proudu. A my jsme tady nedávno řešili bizarní krádeže. Na Českolipsku třeba někdo ukradl z rodinného domu komín. Pořád nechápu. No a máme tady další úlovek. Zmizely betonové lavičky u cyklostezky v Novém Boru směrem na Radvanec. Přitom jedna lavička váží 175 kilo, takže se dá předpokládat, že zloději museli využít nějakou těžkou techniku, aby je mohli odvíst. Já jsem taky dohledala, že taková lavička může stát 10 až 20 tisíc korun, ale hele, když si vezmete, kolik práce s tím máte, teď třeba nějaký pronájem té techniky, aby to vůbec odvezli. Jeden člověk to sám neudělá, takže se s parťákem musíte šábnout. Takže co, kolik vám zbyde? 5-7 tisíc za takovou dřinu? No to už můžete jít rovnou do práce a vydělat si tyhle prachy tam a legálně. No tak máváme do Nového Boru, myslíme na vás. Snad to tam nějakou dobu bez těch laviček vydržíte. My už jdeme na další hity. Před námi Snow Patrol a Chasing Cars. Krásný dopoledne.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas dušu léčí, tak jako déšť skrý.

0: Ilira a Fading, i takhle zní náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. My jsme spolu před malou chvilkou probrali bizarní krádež betonových laviček v Novém Boru. Odtud my se ale přesouváme do Jablonce, kde nás čeká něco poznání příjemnějšího. Kamarádi, dorazí sem cirkus. Víc vám teď řekne naše Denisa Mečířová.
1: Cirkus Prince 7. až 17. května v Jablonci nad Nisou v Kokonině na bývalém fotbalovém hřišti. Pod šapitou na vás čeká jedinečná kombinace napětí a smíchu. Uvidíte lachtany, velbloudy, zebry, šikovné artisty a taky laser show, která vás dostane. Na Hit Radio Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Libere.

0: Prokopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
9: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
8: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
9: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
8: zážitků
9: a zábavy.
8: Táta sviští po okruhu,
9: děti si užívají spolu jízdu
8: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
10: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
9: Adrenalinovou jízdu najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Damiano David, Next Summer a Hit Radio Kontakt. Je 5:05 a teď další důkaz toho, jak my tady na severu Čech válíme. Obrovský úspěch slaví mladí florbalisté Panteři Liberec. Na mezinárodním turnaji v Praze suverénně smetli všechny soupeře a odvezli si nejcennější kov. Nádherný. Kluci, my vám dodatečně posíláme obrovskou gratulaci, radujeme se s váma a hlavně taky tleskáme všem rodičům, protože jako velký obdiv za to, že s klukama lítáte po všech těch trénincích, po zápasech. Myslím si, že to je i váš úspěch, ten už vám nikdo nevezme. Tak, to byly další veselý novinky z našeho regionu a na to samozřejmě navážeme další skvělou muzikou. Právě teď už je na značkách Lady Gaga a její Bad Romance. Jdeme na to.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bohu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: nádherný pianový solíčko na závěr dnešního dopoledního rozjezdu Atmo Music a Andělé právě teď za námi. A kamarádi, už je čas se rozloučit. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska. Já doufám, že i vám to úterní dopolko hezky uteklo. No a určitě laďte i Radio Kontakt i dál, protože já pro vás už za malou chvilku budu mít ještě třeba Dermota Kennedyho nebo Miley Cyrus. No a pak už 12. hodina a naše hlavní menu srdcovky s Jirkou Pelnářem. Tak na to určitě počkejte, mějte se krásně, zvládněte ten druhej úterní poločas a slyšíme se zase zítra v 9. Čau!
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
13: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Nehodu máme hlášenou v Jablonci nad Nisou. V Želivského ulici se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu, tak tady dejte pozor. A opatrně dneska taky na trase Rumburg Nový Bor. U svoru u Kruháče probíhá údržba dopravního značení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.

0: XXLutz Liberec. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory.

0: zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
3: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Hráči se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
2: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
4: Stavbaři v Libereckém kraji dokončili v prvním čtvrtletí roku rekordních 380 bytů. Meziročně je to téměř o 82% víc. Podle údajů Českého statistického úřadu je to nejvíc za posledních 15 let. Stoupla taky zahájená výstavba. Do konce března zahájily stavební firmy v kraji stavbu dalších 253 bytů.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varn.
4: V Jablonném v Podještědí je 11 stupňů, v Českém Dubu 9 a v Liberci měříme osmičku. Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno. Místy se můžou objevit taky přeháňky.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky, já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží, jo? Jídlo, kterému se přizdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělskýho ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaký jídlo, které když vám prostě jako přistávalo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr. Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít. A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozdřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Gar.

0: Kiss na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla další srdcovka a především skupina, která v 90. vrátila diskotéku ze 70. let zpátky do hry. Je 12 hodin 15 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio a vzpomínáme na jídla, která jste nenáviděli jako děti. Jo? Tak schválně, na co všechno si vzpomínáte?
3: Ahojky, Jasmín a Michale.
0: Pardon, to ještě kránu.
3: ahojky. No tak, za mě je to hrachová kaše, kterou vlastně nejím do dneška. Ani ji nevařím, a to teda jsem kuchařka. A naštěstí to ani nikdo u nás doma nechce. No, mléková polévka, tak to souhlasím, to je další hrůza. A potom ještě prejt, to nemůžu ani cítit.
0: Děkuji Jarce za zprávu. Další, ahoj Jirko, asi mi to nebudeš věřit, ale já jako dítě nesnášela svíčkovou. Táto mi jednou ze srandy řekl, že se dělá opravdu ze svíček a od té doby jsem jí prý už nepozřela. Dneska, tak samozřejmě s knedlíčkem, brusinkama, tak to už zbožňuju. Ahoj, do 18 let jsem nemohl pozřít olivy. Jasně, chápu, naprosto logický. Potom jsem od kamarádky ochutnal zelené olivy z kápí a od té doby je naopak zbožňuju. Čau Jirko, přesně mi mluví z duše, mlíková polívka, to je ultra hnus, ve škole jsme to museli jíst, já teda jenom do doby, než jsem jí vyhodil, tady je tady několik zelených smajlíků, rozumím, jak to myslíš, vyhodil, na učitelku a další 3 stoly kolem. Od té doby jsem už nemusel. Zdraví Tomáš, díky. Další, já mám problém s krupicovou kaší, naposledy ve školce a bohužel mě pořád stále natahuje. A proto moje děti ji také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím, někomu to může vadit. Mě asi taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já, když už jednu za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret. Já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že se mi mohl uvádět na jednom koncertě a tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený, šel jsem na to pódium a vidím a právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách. Legendární píseň Dream On.

0: americká reggae kapela Big Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem, Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v dnešních srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nuznarbnosti.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk, ta naše základní škola, to je pravda. Pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz. MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
3: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734-579-079.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselější funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
13: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj, tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasí. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte den pod psa, a na úrovni chutí na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018, takový hezký letní slunečný reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvaro Soler na Hit Radio 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle, zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin, tak vás na Hit Radio čeká náš speciální pořad Hit Radio Classic, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80, 90. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí, teď když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Tady u nás už jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo, během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík, váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Chomutově za 2 milionů 625 tisíc korun, rodinný dům v Záběštní Lhotě u Přerova za 4 miliony 490 tisíc, pole ve Voděradech u Blanska za 850 tisíc, byt 1KK v Pardubicích Studánce za 3 miliony 910 tisíc a byt 2+1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Deň od 8:30 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
17: Tohle děti na mobilu neuvidí.
1: Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtan, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor dávejte na Děčínsku. V Bechlejovicích u Březové bourala dvě osobní auta, tak projíždějte s opatrností. A v Jablonci nad Nisou v Jabloňové ulici nabouralo osobní auto do hydrantu, tak i tady pozor. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
3: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
4: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
12: Padělané zboží přitom nemůže...

0: musí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Libereckému IQ Planetáriu se podařilo vybrat a dokonce překročit cílovou částku 500 tisíc korun na záchranu planetária. Na podporu planetária přispěly stovky lidí. Teď po ukončení sbírky je na kontě 587 281 korun. Podporu planetáriu poskytl také Liberecký kraj, a to 1 milion korun.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni. Odpoledne nás čeká proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, místy může taky zapršet.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
3: Hit Radio Kontakt.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry. Jako to udělala Lenka a Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Sorry Karty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále. To znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz. Tam je přihlašovací formulář. Najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále o 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Smith, Zitem Dislav na Hit Radio. Je 13 hodin 23 minut. Byly u vás včera bouřky, přišlo i k rukobytí. No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to kropobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty krouby taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takovej rámus, že to je jako šílený. To se člověk najednou začne opravdu i bát, teda nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Mimochodem, kdybyste ty krouby chtěli vidět, tak jsem mi natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc. A to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Já se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář, mám to tam ve stolíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavý, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
3: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s vířivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hodiny a souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tedy souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje a dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechnu slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jednu ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář s tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme, jo. Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

0: Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no, a potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
6: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: need these beautiful things that I've got. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Smržovce v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte tady s omezením provozu. A na trase Děčín Nový Bor u odbočky na Okrouhlou probíhají na krajnici práce údržby, tak radši opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit.

0: i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
1: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
0: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termín od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám.
2: Liberecký kraj má připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón pro výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren, který představilo v polovině dubna Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument podle vedení kraje nerespektuje území, názor obyvatel, obcí ani základní principy plánování a v navržené podobě je pro kraj nepřijatelný.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Na severu Čech měříme teploty kolem desítky. Čeká nás většinou oblačnost s možností přeháněk. Máme před sebou taky pravděpodobně nejchladnější noc tohoto týdne. Teploty v noci mohou padat na nulu.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel, to je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody, to je taky citelné ochlazení o 10 čísel.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Kelly Clarkson na Hit Radio. Chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrknutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, a nebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku úplně ukradená.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Tattoo Friends na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat, jaký názor máte vy na některé věci. Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, tak že při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny, jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře. Zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky někdy bolí hlava nebo bolí hlava jenom ženy? Možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu, a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit i nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, jo? Že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo méně nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na to změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci a to je, že mě se změní můj osobní tlak a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím v obě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu? Vědci? A nebo my? V tomhle případě...
1: Vědci.
0: Ano, je to tak. 86% je tady to správné číslo. Já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal a to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá jí Pavel a píše, čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu. A tě pozdravujeme, paní.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
13: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Zažijte jízdu snů v Supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
18: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
17: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
18: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
17: zážitků
18: a zábavy.
17: Táta sviští po okruhu,
18: děti si užívají spolu jízdu
17: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
19: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
18: Adrenalinovou jízdu najdete na
20: firmanazážitky.cz.
21: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
22: Hit Radio. Hit Radio.

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: American Reject na Hit Radio na úterní odpoledne, 14 hodin 35 minut. Už jsou známé tresty pro Slávii a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet Fedenu tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli. Takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme, další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že je bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máme úterý, počasí se nám pěkně zkazilo tenhle týden, ale dobrá zpráva je, že tenhle týden taky startuje mistrovství světa v hokeji. To znamená, že v dnešní odpolední show probereme, jak se na to chystáte doma, zda už máte nakoupený pivo a všechno, co se toho týče. Nalejte dneska od 3 Hit Radio Kontakt, budu se na vás těšit a spoustu hitů mám k tomu.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 43 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelých 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hit Rádiem do 15. hodiny Zitu například. Black Eyed Peas, Where is the Love? A vlastně je to taková malá upoutávka na zítřejší srdcovky. Ty budou i lehce v R&B stylu. Tak zítra.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Six Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde
2: od lesa, koupí auto od Esa.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně si děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín CZ.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
6: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, si dávejte na Jablonecku ve Smržovce v Husově ulici. Srazilo tady osobní auto cyklistů. Na místě zasahují záchranáři a taky policie, takže počítejte s omezením z provozu. A pozor taky na trase Děčín Nový Bor u odbočky na Okrouhlou. Probíhají tady práce údržby na krajnici, tak počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u MEWE Frotana. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky,
2: Migové,
1: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Landa,
2: Harley,
1: Tomáš Klus,
2: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Na zítřek připadá Český den proti rakovině. V ulicích budeme opět potkávat dobrovolníky, kteří budou kolem jdoucím nabízet typické žluté kytičky měsíčku lékařského. Spolu s nimi lidé dostanou také letáček informující o prevenci. Loni se povedlo vybrat rekordních 29 milionů korun. Tankování je dnes příjemnější. Maximální ceny pohonných hmot se totiž oproti předchozím dnům snížily. Litr benzínu se dnes prodává nejvýš za 4,40 korun. Litr nafty je pak ještě o korunu levnější. No a podle aktuálních zpráv budou ceny paliv zítra zase o něco nižší. Ovocnáři sčítají škody. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily až polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. A závěrem ještě fotbal. Disciplinární komise zkontumovala sobotní pražské derby ve prospěch Sparty. Slavie navíc dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
1: Velký výprodej u MEWE Frotana. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální

0: cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na severu měříme aktuálně 8 stupňů Celsia, denní maxima se můžou vyšplhat na 12 stupňů. Čekáme počasí s proměnlivou a převážně velkou oblačností. Ojediněle můžeme počítat taky s přeháňkami.
2: Hit Radio Kontakt.
1: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show startuje právě teď, no a nás dneska čeká naprosto skvělý playlist. Ostatně, jako úplně vždycky. S vámi je Denisa Janečková, pojďme si to společně užít, čeká nás toho spoustu, probereme několik témat, který jsou dneska prostě potřeba. Rovnou startujeme, před námi Selena Gomez, The Scene a taky Love You Like a Love Song.

Ladíte Hit Radio Kontakt a tohle byla novinka Činasky, taky jejich selhání. Doznívá právě teď éterem Hit Radio Kontakt. Věřím, že tohle jsme si všichni užili naprosto na 100% a doufám, že taky neselžeme, co se týče českých tradic, protože už tenhle týden startuje mistrovství světa v hokeji. O tom už jsme slyšeli, doufám, že se všichni připravujete na pátek a to ve velkým, protože když se kouknete do různých letáků, různých supermarketů nebo celkově obchodu, tak já mám hrozně ráda, že tam prostě vždycky je ta basa piv nebo nějaký ten sixpack ve slevě. Takže pokud náhodou ještě nemáte svoji dávku piva, tak rozhodně vyražte nakoupit. Zároveň doufám, že taky máte na autech, na vašich zrcátkách vlajky. Protože to je taky něco, co je prostě tak strašně ikonický k tomuhle celkovému hokejovému svátku, že to musíte mít. Takže hodně rychle sežeňte, protože fandit se bude pořádně a schválně mi dejte vědět, jestli se nějak připravujete i vy. Číslo znáte 606 825 404 a my si mezi tím jdeme dát další pecky. Přichystanej Morandi a taky Angels, kousek, který vás tak nějak dneska uklidní, protože všichni to potřebujeme s tou situací, co se aktuálně děje u nás na obloze. Takže si to užijte. Angels, Morandi, právě teď.

0: Naprosto úžasná Lady Gaga a taky Dead Dance. V éteru Hitrády a kontakt minutku po čtvrt na čtyři. My už se tady společně pomalu začínáme bavit o hokeji, mistrovství světa, které vypukne už tenhle týden, konkrétně v pátek třeba máme první zápas, a to proti Dánsku. No a já jsem se vás ptala, jak se na tohle chystáte, na to fandění, protože samozřejmě jsme národ, kde se opravdu spojují všichni, co se týče právě piva anebo třeba hokeje, a tyhle dvě věci jdou dohromady. Vy mi tady píšete různý zprávy, třeba tady Petr napsal, že má nakoupených několik snacků, aby mohl hostit třeba klidně celý nároďák. Manželka už jenom kroutí hlavou, tam se u toho vůbec nedivím, každopádně je to potřeba, nikdo se nechce rušit přece jenom od toho dívání se, od toho sledování. A nebo třeba Kuba má pivka v lednici, má připravený dres, psychicky nachystaný nadávat na rozhodčí už od první třetiny. Tady v tom se vidíme asi úplně všichni a věřím, že i vy, kdo právě teď posloucháte, protože jak jinak by to mělo být, než když sedíme u televize, pojídáme si něco dobrýho, popijeme pivko a jenom nadáváme na ty rozhodčí, aby nám uznali sakra ten gol. No, těším se na to, věřím, že se budeme fandit společně, že budeme mít o čem se pořádně bavit od rána do večera. Těším se na to prostě takhle asi jednoduše. Teď už se jdeme užít další hity, před námi Hunter X nebo taky Mighty Games.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
4: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Šrot Ramsch. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramsch. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramsch. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramsch. Česká Lípa Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramsch.cz.
10: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
11: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz. V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
15: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
17: No proto.
16: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
18: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Sama skvělá energie, to přesně je odpolední show Hit Rádia Kontakt. Ladíte odpolední show. No a kamarádi, měli jste někdy pocit, že máte třeba dvojníka, nebo chtěli jste někdy mít dvojníka? Teďko navazuju zrovna na jednu z největších konspiračních teorií vůbec ohledně Avril Lavigne. Tam se totiž tvrdí, že pravá Avril Lavigne kolem roku 2003 zmizela a byla nahrazená dvojnicí, která se jmenuje Melissa. A lidi začali, nebo fanoušci, rozebírat úplně všechno. Změnu stylu, podpisu, hlasu, tvar nosu. Ale pozor, dokonce začali všichni analyzovat i to, jak drží pizzu. A říkali si, že přece pravá Avril Lavigne by si nikdy nedala ananas na pizzu. No, Avril na to reaguje tím, proč by mě sakra někdo nahrazoval. A já si myslím, že tohle je naprosto relevantní odpověď a relevantní reakce. Každopádně my si tady tu pravou Avril Lavigne dáme. When you're gone. Tenhle talent může mít opravdu jenom ona, takže věřím, že to je opravdu ona. A tohle ohledně Melissy je jenom konspirační teorie. Tady, when you're gone.

0: Summer Love a taky Miraj v Eteru Hitrádia Kontakt doznívá právě teď. No a kamarádi, pokud máte doma nějakýho malýho parádníka nebo malou parádnici, nebo třeba jste i vy sami parádníci, tak teď si můžete dopřát být opravdu princeznou nebo třeba pirátem a podobně všechno možné, co vás napadne, protože v Liberci je burza kostýmů. Jedno divadlo FX Šaldy se totiž rozhodlo uspořádat burzu, na níž se bude prodávat právě část kostýmu a taky nějaký ty doplňky. Vyvolávací cena, a teď se podržte, je 10 korun. Takže být vámi, tak tam příští víkend rozhodně naběhnu a jdu vybrat cokoliv, co se hodí na maškarní bál, nebo třeba na nějaký karneval, nebo vlastně na jakoukoliv příležitost, pokud se vám chce chodit takhle v krásně oblečení. Tohle je jedinečná nabídka a věřím, že si tam urvete to svoje a budete spokojení, protože kdo by doma nechtěl mít malýho princezna, malou princeznu, malýho prince, malýho kovboje, to už je na vás, co si vyberete. Takže příští víkend si zapište do diářů a my vyrážíme na Katy Perry a Hot and Cold. Už za chvilku.
1: Na Hitrádiu Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkarna.cz.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
13: Izomat stavebniny.
14: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
15: Cemix fasáda, trvalá paráda.
14: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
16: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Kamrad a taky Be Mine právě teď doznívá. Takovouhle energii jsme dneska v úterý odpoledne rozhodně potřebovali úplně všichni. Kamarádi, energii samozřejmě čerpáme třeba i z různých procházek a pojďme si říct, dneska je venku počasí jako na horský dráze. Přesto, ale pokud se někdo chystáte třeba do jezerek nebo celkově do nějakých hor na nějakou delší procházku, tak si radši vemte pěkně sněhule, protože nemá jen tak posněžovat na těch horách, ale dokonce ve polohách nad 800 metrů nad mořem může napadnout až 8 cm nového sněhu. Kdo by to řekl v polovině května, že se ještě dočkáme nějakého toho sněhu, ještě k tomu čerstvýho a ještě tomu 8 cm. No, pojďme si o tom myslet, co chcete. Každopádně já radši zůstanu hezky takhle dole v teple, večer si dám hezky čaj, kouknu se na televizi a bude mi nejlíp. Tak, jak to budete mít vy, tak si to užijte hlavně a já vám k tomu pošlu další skvělý hity. Třeba právě teď Avicii, Konrad Sewell a taky Taste the Feeling.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a taky We Pray v éteru Hit Rádia Kontakt a je čas kouknout se na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Jařmanicích v Rádelské ulici, bouralo tady dvě osobní vozidla, projíždějte tudy s opatrností. A pozor taky v České Lípě v Liberecké ulici, tady se srazily dva osobáky, místo s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem, takže na to myslete. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Na horách dnes může sněžit. Podle předpovědi se to týká převážně Krušných hor, kde by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. V noci na středu pak navíc může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví i přízemní mrazíky. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha české úřady situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí sledují. Krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se vrací do Nizozemska. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, mají další skryté výhody. Podle odborníků významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde se bude hrát letošní mistrovství světa. Během odpoledne je čeká první ostrý trénink, začne v 17:30.

0: Do šampionátu pak naši vstoupí v pátek večer, kdy narazí na Dánsko.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
2: Na severu aktuálně teploty se okolo 8 stupňů Celsia, denní maxima na 12 stupních, aktuálně máme taky průtrž mračen, to znamená přehánky na většině území, během odpoledne by přehánky měly pomalu ustávat.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show s Denisou Janečkovou, no a my pokračujeme, před námi David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a Gone, Gone, Gone.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Adam Ďurica a taky Mandolina. Doznělo právě teď 9 minut po 4. odpoledne. No a kamarádi, tady od nás ze severu, a to konkrétně z Trutnova, natočil známý lovec bouřek Lukáš Runge první letošní supercelu nad Českem. Pojďme se u tohohle trošku zastavit. To, že tady prolítávají teď momentálně bouřky, to už všichni víme, ale já, když se vrátím do svých mladých let, já jsem se schovávala pod dekou, nemohla jsem se ani přiblížit k oknu a úplně mě to prostě strašilo. Jo, bylo to pro mě strašidelná věc, celkově bouřky a všechno okolo nich, ať už hromy, blesky, úplně cokoliv. Bála jsem se a nikdy jsem nechápala moje rodiče, kteří stáli u okna, koukali se a jen tak to s údivem pozorovali. No, čím jsem starší, můžu vám říct, že u okna taky stojím, taky se na to ráda koukám a většinou taky s telefonem, kdy se snažím zachytit ten nejhezčí snímek. Co si budem, Gen Z, prostě telefony v ruce máme pořád, každopádně, schválně, jestli to máte podobně, protože to mi dejte vědět, zajímá mě to, zda se stále bojíte bouřek, anebo třeba ještě si to užíváte stejně jako já. My si jdeme dát další pecky právě teď, Luis Capaldi a Forget Me. Days

0: Rehab, Ina a taky Sash, Rock My Body, Féteru Hit Rádia a Kontakt, přesně minutku po čtvrt na pět. My se společně právě teď pojďme podívat na další cyklistický závod tady u nás na severu, a to konkrétně Tour de Féminin.
1: Tour de Féminin startuje na severu Čech už ve čtvrtek. Co tenhle tradiční mezinárodní etapový závod žen nabídne, dneska proberu s jedním z pořadatelů závodu, Romanem Horkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Romane, Tour de Féminin je největší ženský cyklistický závod v republice. Pojede se od čtvrtka do neděle. Jak budou tyhle čtyři dny probíhat? Jak jsou rozdělené jednotlivé etapy? Kudy se pojede? A která etapa bude podle vás nejtěžší?
2: Tak závod máme, jak jste říkala, do 4 dnů, to znamená pro nás 4 etap rozdělen, a jak sami etapy a jejich názvy napovídají, tak to nám povídá o tom, kudy pojedeme. Takže například druhá etapa se jmenuje Národním parkem České Švýcarsko, třetí etapa Šluknovskou pahorkatinou a čtvrtá etapa Lužickými horami. Abych nezapomněl na etapu první, tak ta se pojede jako týmová časovka na okruhu Rumburské spoury. Jako královskou etapu bych označil druhou, Národním parkem České Švýcarsko, která bude hodně selektivní díky mnoha prudkým stoupáním, a tam skutečně se máme na co těšit.
1: Kolik týmů a závodnic by mělo dorazit a kdo je podle vás hlavní favoritka?
2: Na startovní čáře bude stát 29 týmů, což činí 174 závodnic, celkem 15 zemí světa. A největší favoritky, tak myslím si, že velice dobře se zapíše do výsledkové listiny Malvina Mul, polského národního týmu, která každoročně stoupá pořadím do výsledcích. Loni byla na druhém místě, 21 vteřin za vítězkou. No a abychom nezapomněli na české závodnice, tak se nám objeví dva české týmy, Dukla Women Cycling a Big Cycling Team. A z prvně jmenovaného týmu z Dukly přijede mimo jiné Barbora Němcová, která loni byla nejlepší Češkou, obsadila 14. místo. No a z týmu Big Cycling Team jsme zvědaví na Kristýnu Zemanovou, která loni skončila 16. na Tour de Féminin, takže na tyto dvě závodnice se velmi těšíme.
1: Máte nějaké tipy pro diváky, kam se třeba vydat na trať, abychom ze závodu měli co nejlepší zážitek?
2: Tak rozhodně vždycky je velmi zajímavá atmosféra na startu, kdy se týmy představují. Ty starty jsou samozřejmě umístěné na náměstích v krásné lípě v Rumburku a ve Valsdorfu, ale na trase, kde se odehrávají největší boje, tak to jsou vrchařské prémie, a tam bych v druhé etapě diváky pozval do Rynartic, do Janova a na Vlčí horu. Ve třetí etapě do Prtníků a Starých Křečan a ve čtvrté etapě ikonické stoupání Vápenka. Tam každoročně bývá nejvíce diváků.
1: Součástí závodního víkendu budou také dětské závody. Kdy si budou děti moci zazávodit a chystáte i nějaký další doprovodný program?
2: Ano, chystáme spolu s dětským závodem také výšku s Aliancí žen s rakovinou prsu, kterou pořádáme 16. května, tedy v sobotu, od 14 hodin, a je to výška po trase závodu, kde budeme mít svého průvodce a budou se cyklisti zastavovat na různých místech a fandit právě projíždícímu pelotonu Tour de Féminin. A když se vrátíme k tomu dětskému závodu, tak ten pořádáme spolu se Schrödingerovým institutem také v sobotu 16. května od 15.30 na náměstí v Rumburku. Registrace je zdarma a pro každého malého závodníka máme připraven malý dárek a spoustu vyžití v centru dění závodu.
1: Tolik Roman Horký o Tour de Féminin, která startuje už ve čtvrtek 14. května v krásné Lípě. Romane, díky za rozhovor, ať se akce vydaří, a nashledanou.
2: Děkuji.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
18: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
19: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt a tohle byla Ale Farben Baby Goodbye. Takovouhle pecku pozitivní jsme potřebovali. Venku se nám to trošku zatáhlo, ale my si to zase s příjemnýma těma nejlepšíma hitama. Přece jenom každý si rád poslechne něco, co prostě znáte. I přesto, že si třeba nemyslíte, že to znáte, ty slova se někde v hlavě objeví a vy si to zpíváte z plných plic. Tohle je kousek, který zná úplně každý. Jeleni a jejich Magdaléna. Pecka, kterou znáte rozhodně z různých rodinných sešlostí, z nějakých grilovaček nebo třeba opejkání buřů a hlavně taky z festivalů, protože jakmile Jeleni nastoupí na scénu, tohle je přesně ten hit, na který všichni čekají, na který se všichni rozespívají, roztančej a nechají tam plíce, hlasivky, úplně všechno. Možná i to rozlitý pivo. Takže právě teď si držte radši svoje piva a my si jdeme dát Jeleni. Tady je ta ikonická pecka Magdaléna.

0: Lipa a její Houdini doznívá éterem Hit Radio Kontakt. Takhle skvělý kousky si tady společně dáváme. A samozřejmě máme tady pro vás taky skvělý výhry, protože společně s Moje kolo pro vás máme přichystaný voucher na 2000 korun, protože, co si budeme povídat, přestože to venku teď úplně nevypadá, blíží se cyklistická sezóna, možná už pro někoho taky začala, a co víc potřebujete než správný, kvalitní vybavení. Právě od Moje kolo se vám bude jezdit jako po másle, takže toho rozhodně můžete využít, a za to jednoduchých podmínek, protože vy hledáte ve vysílání jednoduchý zvuk, který má snad každý kolo. Minimálně by mělo. Jasně, zvonek. Ten zná úplně každej. A jakmile ho uslyšíte zaznít takhle mezi songy, tak vytočte číslo sem k nám do studia. Znáte ho 48 512 12 12. Jakmile se dovoláte jako první, tak se můžete radovat, protože jste to právě vy, kdo si odnese tuhle skvělou výhru, a to 2000 korun voucher do Moje kolo v Liberci. Rozhodně poslouchejte, protože během odpoledne dneska padne první výherce a já vám držím pěsti. Teď si ale pustím, dáme společně další pecky. Před náma totiž Ruse a Bruno Mars.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechen, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
3: Yes.
4: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
6: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
10: Co hledáš? Trůn pro královnu?
9: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
11: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
9: To je jak sen. Kdeže to je?
11: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: 15. pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Liberecká výšina.
4: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
3: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
4: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
3: libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Společnost Anastasia a taky Sick and Tired právě teď dozněla éterem Hit Rádia Kontakt. No a kamarádi, dneska se můžeme těšit večer k televizi ještě o něco trošku víc, protože dneska se koná první semifinále Eurovize. Eurovision Song Contest. To je prostě něco, u čeho já se raduju, u čeho já si užívám každou jednu vteřinu, každý rok takhle v květnu. Tentokrát jubilejní 70. ročník a za Českou republiku vyráží Daniel Žižka se svým kouskem Crossroads. Co jsem se koukala na různý jakoby ankety a různý vyhodnocení, jak by tenhle song a tenhle chlapec mohl vlastně dopadnout tenhle rok, tak si myslím, že bychom mohli mít velice vysoký příčky, protože pokud jste slyšeli song Crossroads, tak rozhodně mi dáte za pravdu, že je to prostě skvělý. A že to má něco do sebe. Má to duši, má to energii, má to prostě takovou tu skvělou auru. Takže já budu samozřejmě fandit, budu koukat a pro vás mám tady program dneska v 9 večer. Se to bude promítat, takže rozhodně koukejte, kupte si ještě dneska něco dobrýho k pití, k jídlu, ať máte co u toho zovat. A my se jdeme mezi tím užít taneční pecku. Tentokrát se přemístíme třeba někam k moři. Lucenzo, Don Omar a tam taky Dan za Kuduro. To je pro vás právě teď.

0: Madonna už zavěsila. Ladíte Hit Radio Kontakt pár vteřin do 17. hodiny a to znamená, že se společně pojďme podívat, jak to vypadá tady na severu na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na průtahu Liberce směrem na Chrastavu před tunelem havarovala dvě osobní auta, projíždíte aktuálně jedním jízdním pruhem. Pozor taky v Jeřmanicích v Rádelské ulici, kde bouraly dvě osobní auta, tady projíždíte s opatrností. A připomínám, v Liberecké ulici v České Lípě se taky srazily dvě osobní auta, místo s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Takže na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Nezaměstnanost v Česku v dubnu nepatrně klesla. Snížila se na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Poptávka je v gastronomii, stavebnictví, zemědělství a také v lesnictví. Přibývá mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy. Běžně jsou dostupné v prodejních automatech bez nutnosti ověření věku. Obsahují látky, které jsou podobné běžným konopným výrobkům z THC nebo CBD. Podle odborníků mají ale silnější a také rizikovější účinky. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále.

0: finále. Zastoupení v soutěži má i Česko. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Naše nejvyšší fotbalová soutěž má dnes na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav hostí pražskou Duklu, Teplice vyjeli do Zlína a Slovácko přivítá ostravský Baník. Všechna utkání začnou shodně už za půl hodiny. A hrát se dnes bude taky jedno utkání ve skupině o titul. Sparta doma od 20 hodin přivítá plzeňskou Viktorku.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Zítra čekáme na severu po celý den oblačno až zataženo, postupně místy taky přehánky. Nejvyšší teploty se budou šplhat až na 14 stupňů s tím, že můžeme počítat taky se slabším větrem.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Odpolední show pokračuje, od mikrofonu zdraví Denisa Janečková a teď mám pro vás přichystanýho Jay-Zho, Linkin Park a Numbencore. Hit Radio.
4: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Sia a taky Cheap Thrills. To je kousek, který si tady společně ještě vychutnáváme. Ladíte Hit Radio Kontakt a na vás tady něco čeká. Vy jste před malou chvilkou měli možnost slyšet typický zvonek, který slyšíte většinou u cyklistů. A třeba tady máme někoho, kdo se nám dovolal. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Kdo se nám dovolal?
1: Roman ze Železného Brodu.
0: Ahoj Romane, zdravíme do Železného Brodu. Takže ty jsi ten první výherce, který si odnáší voucher na 2000 do Moje kolo v Liberce na Americké.
1: No super, děkuju moc.
0: Ty jezdíš na kole, asi jezdíš na kole, nebo to někomu daruješ?
1: Jezdíme na kole, ale teď je to spíš na běžky podle počasí, jak koukáme.
0: Víš, dneska je to takový, dneska je chvilku léto, chvilku podzim, zima, je to takový zvláštní, ale i tak jako tak cyklistická sezona začíná. Máš nějakou oblíbenou trasu, třeba jestli přímo v Železném Brodě nebo někde jinde?
1: Jezdíme v Železný Brod, Turnov, máme tady Greenway Jizera, takže jezdíme tadyhle za Porovince kolem Jizery, kocháme se, občas no nějaký teskou pohoda.
0: No jo, takže to se vybavení rozhodně bude hodit, že jo?
1: Učí nějaká přilbička.
0: No jo, tak to, tak Romane, já ti moc gratuluju a ještě mi chviličku zůstaň na telefonu a doufám, že to budou ty nejhezčí výlety.
1: Určitě, já doufám taky.
0: Tak se měj zatím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jste zaslyšeli, kamarádi, Roman je první výherce a vy buďte nastřežený, protože třeba další můžete být vy.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: David Stypka a taky Eva Farná nám popřáli dobré ráno, přestože už máme skoro večer, vůbec to nevadí. Pojďme se podívat na včerejší večer, kdy se Libercem a Libereckým krajem prohnal takzvaný roll cloud. Kamarádi, tohle bylo opravdu něco, protože já jsem si připadala jako ve filmu, když jste se podívali na oblohu, možná jste měli trošku strach, ale samozřejmě není z čeho mít takový strach, snad se to na nás nevalí úplně, každopádně strašidelně to určitě vypadá. Zároveň mě dost překvapilo, že při příchodu tohohle roll cloudu, což je vlastně takový, abyste si to mohli představit, pokud jste to neviděli, takový srolovaný oblak, který vlastně jde proti vám a roluje další oblaky, jo? Zní to šíleně, ale opravdu se to děje a matka příroda dokáže být někdy docela čarodějnice. Každopádně v tomhle případě se ochladilo o 7 stupňů během 10 minut. Ano, i takhle může vypadat 11. květen, tudíž včerejšek. Uvidíme, co přinesou další dny, bouřky samozřejmě se ještě chystají, tenhle týden bude ještě takový skákací, ale aspoň se budeme mít tady o čem povídat společně. Díky za to, že ladíte, my si jdeme užít další pecky společně, za chvilku přichystaný Robin Schulz, Fastboy a taky Million Good Reasons.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
13: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

filmový kousek nesmí chybět v éteru Hit Radio Kontakt. Tohle byla Ellie Goulding a taky Love Me Like You Do. No a před námi teďko ryze taneční kousek. My se vydáme na taneční parket a víte, co mě napadlo? Přece jenom venku sice slunce úplně nesvítí, zároveň je tam zataženo a jednou za čas pěkně sprchne. A když už sprchne, tak to stojí za to. Tak proč toho nevyužít a nejít si třeba zatancovat v dešti? Já se vám přiznám, dělala jsem to jednou. Opravdu jsem s kamarádkou vylezla před barák na zahradu a prostě jsme jenom tak si užívali ten moment. Byli jsme celý mokrý, ale prostě stálo to za to. A jestli je nějaká vzpomínka, na kterou si vždycky strašně ráda vzpomenu, tak je to právě tahle. Takže pokud právě teď chcete dobít energii a vím, že se vám třeba nechce, tak ale kousněte se, jděte to zkusit a věřte mi, že potom na to budete vzpomínat naprosto s radostí. Já vám k tomu pošlu letní pecku, která ale vydá úplně za všechno. Luna a taky Bailando. Proč ne, prostě, pojďme to zkusit, běžte to zkusit, klidně mi můžete poslat video nebo fotku a já si to budu užívat s váma. Tak jdeme na to.

0: Imagine Dragons a Next to Me. Kousek, který mně osobně je velice blízký. Slyšela jsem ho naživo s mojí nejlepší kamarádkou a můžu vám říct, že ty vzpomínky jsou ty nejhezčí, co mám. Každopádně, kamarádi, my se pojďme podívat na to, co nás čeká už zhruba za 20 minut, protože dnes je to Hit Radio Classics. To znamená jenom ty nejlepší pecky z 80. 90. milénia. Prostě ty pecky, který všichni znáte a který si všichni pěkně zatančíte a zaspíváte. Přichystaný jména jako Gigi D'Agostino, Sting, Garbage nebo taky Manu Chao a spoustu dalších samozřejmě. Takže naleďte dneska od 6 až do 9. Společnost máte vyřešenou a my si společně pojďme užít ještě za chvilku třeba Disturbed.
1: Čistá voda pro všechny, to je cílem firmy Photon Water Technology z Liberce, která se zaměřuje na moderní technologie v oblasti úpravy a recyklace vody. S ředitelem společnosti Petrem Kvapilem jsme probrali, jak na čištění rybníků. Co by měl obsahovat dobrý lake management, se na Hit Radio Kontakt dozvíte ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
16: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla Lady Gaga a taky Abracadabra. Poslední kousek dneska ode mě, kamarádi. V odpolední show už se přichýlila ke svému konci, za chvíli si vás přebere do otěží Míša se svým večerním speciálem, takže určitě zůstaňte na ladění i dál, protože tahle společnost, ta se prostě nevynechává. My se uslyšíme zase zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit z další vouchery do Moje kolo jsou pro vás přichystaný a samozřejmě spousta dalších témat, takže budu se na vás těšit, teď už před námi Krištof a jak jinak než obchodník s deštěm. Čau!

0: Oberstdorfu.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Miley Cyrus. Hey, it's Teddy Swims.
5: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
7: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějí podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
6: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Světový šampionát startuje v pátek.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
6: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem, maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápadě Čech.
9: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Michal Pospíšil.

vás jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě. No a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gusta Stu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains. Tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď. Pro lepší náladu.

0: Líbíš se mi, to zpíval Manučo, me gustas tu. Dali jsme si lekci španělštiny teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, do uší vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a raného milénia. A tímhle budeme pokračovat. Píseň nejprve vyšla v roce 1983, tehdy pod názvem Suddenly Went Away. Každopádně o 4 roky později dostala z Brusu nový kabát a taky název Great Commandment. Záležitost od partičky, která si říká kamufláž, budeme připomínat na Hit Rádiu už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Syndl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
12: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 8:30 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
13: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
14: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
15: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skupina Divoký byl. Připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a slyšet je naživo. My jsme je teď připomněli na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydala desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party. Ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala. A tu si právě teď na Hitrádiu připomeneme. Let the dream come true.

0: UK mi je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je tu taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii, poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Tak ví, budeme hrát, už je za chvilku připomeneme jí tady na Hit Radio, taky Hates a nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.
1: Krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Šrot Ramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš, česká lípa Sosnová.
4: Když vrak musí na onen svět, šrot-ramš.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: Festival Řemesel ve Fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz. Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dejme jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Mino. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
8: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech v USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day, velká romantika, už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Tohle je hudební partička Mojo, Lady, Hear Me Tonight, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Hezké úterý. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po rané milénium. No a v 80. se budeme pohybovat i za chvilku. Vzpomínat budeme na naprosto ikonickou, fantastickou, legendální záležitost. Jo, rok 1982 přinesl desku s názvem Toto 4 a na ní se objevila od stejnojmenné kapely píseň Africa. Mimochodem, Toto tehdy vůbec v Americe, tedy v Africe nebyli, nikdy ji nenavštívili a ta píseň je v podstatě taková snová představa toho, jak by to tam mohlo vypadat a dokázali to zaranžovat naprosto fantasticky. Mimochodem, takový zákulisní špek, ve studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Hit Radio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie, návrat do roku 2006. Skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky jedna romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. A jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

0: naše uši se teď starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hit Radio budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
12: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry. A laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv. To vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.

0: Tohle je naprostá ikona osmdesátek, skupina Modern Talking na Včery Šery Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je tu 20. večerní.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, nachystané v playlistu 12, taky Michael Jackson. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký úterní večer.

Typický zvuk vanastovek. Vanastovy věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku zvadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley. Mix těch největších hitů ABBY. 1, 2, 3.

0: tohle je jedna z těch písní, které interpret umístí na disku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku Wasn't Me. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocents. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.
1: Dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos se často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určený jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: Tohle je písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, od Rasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Nachystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
1: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hitrádiu Point Break Stand Up. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná. Prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Rádio Kontakt.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort@group.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.